Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM.

Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM.

0: Music Radio.
1: Bylo 6 hodin. Color Music Radio.
2: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru.
3: A Mixdown sind muzikálische Spezialitäten, ja?
4: Ja.
3: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiocolor.cz.
2: Pořad Mixdown vám přináší penzion u Janča v Lednici na Moravě. Útulné ubytování, kde se budete cítit jako doma, a za příznivé ceny.
5: V dnešním světě kompjutru,
6: Studio pro digitalizaci Opava nabízí přepisy vašich audio i videokazet a 8mm filmů na DVD nebo flashdisk.
7: S naší profitechnikou převedeme vaše domácí nahrávky do digitální podoby.
6: Napište nám na studioopava@centrum.cz nebo na číslo 776 006 476.
7: Zachraňte vaše staré vzpomínky z videokazet. Studio Opava@centrum.cz.
8: Sponzor pořadu.

Ladíš Color Music Radio a posloucháš Mixdown Offline. Funky, disco, house, hip-hop, soul a další hudební styly v non-stop music mixu, to je hudební týdeník Mixdown. Mixdown najdeš k poslechu i na webu radiocolor.cz v sekci podcast a na facebookových stránkách pořadu. Kvalitní příjem ti od mixážního pultu přeje Aleš Konopka.

Radio Color. Za mixážním pultem DJ Aleš. In the music mix. Mix down.

se a bude brzy končit. Další uslyšíš opět na Color Music Rádiu příští týden nebo v reprízách dle programového schématu na webu radiocolor.cz a též na Facebooku. Od mixážního pultu ti děkuje za přízeň a loučí se s přáním báječného dne s Color Music Rádiem Aleš Konop.

Pořad Mixdown vám přináší penzion u Janča v Lednici na Moravě. Útulné ubytování, kde se budete cítit jako doma a za příznivé ceny.

Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.

0: Music Radio.
1: Bylo 8 hodin.
0: Hudba všech barev.
1: Color Music Radio.
2: Jam Music Reggae Station. Reggae speciál na rádiu Color, kterým se můžete vyladit a zorientovat v jamajské muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podpory českého výrobce konopných bot a oblečení bohempia.eu.

Příjemný dobrý ráno při poslechu Color Music Rádia vám přeje DJ Freaky. Časomíra tady ve studiu ukazuje v tuhle chvíli 12 minut po 8 hodině. No a dnešní den, ten je tedy v úterý, je dneska v úterý. A máme 15. září, přátelé. Svátek nám slaví Jolany a stejně jako obvykle i dnes mám pro vás doplňující informaci o tom, že se nemusíme bát, protože i dnes počasí bude. A meteorologové nám pro dnešní den slibují opravdu různorodý počasí. Potkat totiž můžeme jasno, polojasno a také výjimečně zataženo. Ale mělo by to být převážně spíš slunečný, což je pozitivní. Pojďme se podívat na ty teploty, protože ranní teploty by se měly v tuhle chvíli pohybovat mezi 10 až 11 stupni nad nulou. V odpoledních maximech potom můžeme očekávat 20 až 23 stupňů. K večeru se ochladí na 14 až 16 a přes noc potom teploty kolem 12 až 14 stupňů. To jsou informace o počasí, víme, komu poblahopřát, co je za datum, za den i kolik je hodin, no a nám odstartovala Freakolora. Dva hudební sety vás čekají mezi 8 a 10. Neprobudil jsem se úplně v nejlepší formě. Pojďme si říct, že mezi 8 a 10. vás čekají dva hudební sety. Ten první bude věnovaný rapu a hip-hopu. Odstartovali jsme věci od Busta Rhymese a Illmaby a budeme pokračovat v tomhle rytmu celou první část. No a v druhé části, jelikož je dneska úterý, se podíváme na houseový speciál novinky z posledního týdne v rámci tedy houseový muziky. Před 9. a 10. hodinou nás čeká taky co? Freakolora Infos, vy už to všechno víte, měli byste mít přehled, pokud nás slyšíte poprvé, vězte, že tohle je Color Music Radio, pořad Freakolora, za gramce má mikrofonem DJ Freaky a přeju vám ještě jednou příjemný dobrý ráno.

Joe.

Posloucháš Color Music Radio, pořad Frikolora. Tohle byl samozřejmě, jak jinak než Exhibit, jeho X. A já bych vás chtěl pozvat na 13. narozeniny pořadu Frikolora. No přátelé, vy to můžete slyšet v éteru celý den, já to do vás budu hrnout taky, protože je to podle mě důležitý, minimálně pro ty, co mají Frikoloru rádi. Ano, totiž Frikolora už je v éteru Color Music.

Music Rádia 13 let. No a my pravidelně už nějaký ten pátek, abych řekl, že to je klidně 7-8 let, děláme Mejdan. No, bude to klidně, 7 to bude klidně. No a Mejdan děláme kde? Mejdan děláme v Brně, a to konkrétně na dráze, takže pokud byste chtěli s Frikolorou oslavit 13. výročí vysílání, vězte, že právě tento pátek se na dráze můžeme potkat. Na dráze od 4 hodin odpoledne společně s DJem Frikim, taky DJ 5 nebo Finger Drummer BI. Ano, přátelé, tahle silná sestava. No a já mám slíbeno ještě od některých, že by měli dorazit. Nechci to úplně dávat do veřejného prostoru tak, aby třeba nikdo nebyl zklamaný, ale vy víte, že pokud jste se na dráhu v rámci narozenin dostali, vždycky tam nějaký to překvápko tak nějak bylo. A já myslím, že se to povede i tentokrát. Tak uvidíme, každopádně, i kdyby nebylo překvápko, bude to skvělej mejdan, jako vždycky v pátek v Brně na dráze. DJ Freaky, DJ 5, BBBI ze Slovenska, a od 4 hodin odpoledne klasická

Posloucháš Color Music Radio? Pořad Frikolora, za gramce má mikrofonem DJ Friky, Časomíra tady ve studiu. Ukazuje 8:50 minut po, tedy 8 hodině, máme krapec kluze, ale to nevadí, totiž já mám pro vás stejně jako vždycky informaci o tom, že se dnes nemusíme bát, protože počasí bude, ale ještě než se na něj podíváme, zopakujeme si údaje k dnešnímu dni, úterý 15. září a svátek mají Jolany a počasí by mělo být převážně jasný nebo polojasný, výjimečně můžeme potkat také zataženo a teď už se tu objevily také přehánky a to dešť k večeru a přes noc by mohlo pršet na západě Čech. Uvidíme, jak to dopadne ve skutečnosti. Počasí tedy bude, to víme, a ještě teploty. Ty ranní by se měly pohybovat mezi 10 až 11 stupni. V odpoledních maximech potom 20 až 23 stupňů. K večeru 16 až 18 a přes noc potom teploty kolem 12 až 14 stupňů. To jsou informace o počasí. Víme, komu poblahopřát, co je za datum, za den i kolik je hodin. Pojďme se teď podívat, co nepodstatného nám napsaly internety. Tak já tady ještě spravím jingly, aby jsme to měli všechno úplný. Dneska není úplně můj den. A jdem na to. Takže první informace, 17 pravidel, které vám ve vztazích otevřou oči. Proč na to nejít složitě, když to třeba může být docela jednoduché? Místo čtení polemik nad tím, jak by vztah měl a neměl vypadat a co by který z partnerů měl a neměl dělat, někdy možná stačí pár jasných pravidel. Třeba, že jsou poněkud ostřejší, pokud si je vezmete k srdci, budou o to účinnější. Takže za prvé, pokud to není sakra ano, je to ne. Ano, přátelé, kdo skrývá svou osobnost, šíleně se nadře. Za třetí, co toleruje, to pokračuje. Za čtvrté, nikoho nenutíte, aby vás chtěl. Za páté, pevnost vztahu otestuje první hádka. Za šesté, čím šťastnější jste sami, tím lepší jsou vaše vztahy. Ježišmarja, to ještě se to i rýmuje. Za sedmé, chemie vztahuje, kompatibilita drží vztah pohromadě. Za osmé, otevřené dveře zabíjejí hloubku. Za deváté, kdo vás ničí, nemůže být laskav vašeho života. Urputnost zabíjí přitažlivost. Za desáté, za 11. kvalita lásky závisí na pozornosti. Za 12. nikdo nechce být skvělým partnerem. A za 13. nejlepší vztahy mají lidé ochotní dát všechno. Za 14. milovat znamená přijmout bez výhrad. Za 15. s tím pravým je život snadnější. A za 16. dostanete vztah, jaký si zasloužíte. Za 17. láska znamená vidět v nedokonalém člověku to dobré a krásné. A my pokračujeme dál, tentokrát k muži, který si říká Mr. Christmas. Ano, muž, pro který jsou Vánoce každý den, slaví už 33 let. Ano, tak to je tedy Andy Parks z britského Melksheimu. Slaví Vánoce 365 dní v roce. Už 33 let si každý den dopřává krocení večeři. Sleduje filmové klasiky a vánoční projevy krále a poslouchá vánoční hity. 60-letý samozvaný Mr. Christmas se díky svému celoročnímu tedy vánočení a vášní stal kuriozitou, za kterou přijíždějí návštěvníci z celé Británie i ze zahraničí. To musí být paráda. A poslední informace. Mladí neumí pozvat na kafe. Muži přicházejí o výzvy i spermie, říká bioložka. Mužská neplodnost trmě roste na rozdíl od žen, ale muži žádnou prevenci nemají. Na potíže s početím narazí až ve chvíli, kdy biologický čas už neúprosně tlačí. Reprodukční bioložka Kateřina Komrsková z biotechnologického ústavu věd České republiky tak vyvinula převratnou metodu, která dokáže poškozené spermie odhalit a odfiltrovat. V rozhovoru vysvětluje, proč ani zmrazení buněk nepředstavuje spásnou pojistku. No a tady je rozhovor. V jednom rozhovoru jste říkala, že z hlediska reprodukce je ideální věk pro početí zhruba 20 až 25 let.
a tady odpovídá. Z biologického hlediska to tak je, ale dnešní společnost je nastavená úplně jinak. Mladé lidi vychováváme k tomu, že mají nejdříve vystudovat, finančně se zajistit, udělat kariéru a najít si bydlení a pak přistoupit k rodině. Nicméně hledání partnera je jednou z věcí, která je značně problematická. V éře mobilu, sociálních sítí a online seznamek je najít biologicky kompatibilního partnera obrovsky náročné. Zcela to nekoresponduje s naším evolučním tedy strategiemi. Měla jsem seminář se skupinou asi 15 mladých lidí a řešili jsme mimo jiné, jak si vlastně najít partnera. Všichni se shodli, že jediná cesta, kterou jsou schopni si představit, je online seznamka. Nejsou schopni někoho pozvat na kávu, normálně si promluvit a zjistit, jestli mezi nimi existuje biologická přitažlivost. To je smutná informace. No a to byly informace, které jste nepotřebovali vědět, prostě klasika. A teď už něco, bez čeho bych se neobešel, že parťákem pořadu Frikolora není nikdo jiný než Mad Finger Games, tvůrci her, co baví celý svět. A samozřejmě s technologiema tady ve studiu pomáhá firma ProDance, distributor zvukový, světelný a DJský techniky. No a jak jinak než na závěr říct, že novým parťákem je firma Maskot. Firma Maskot, která samozřejmě ví nejlíp, jak to zabalit a odfiltrovat. To jsou Maskoti a partneři Frikolory. Máme za sebou první část, dáme si rychleji reklamní blok, já už tady pravou rukou šátrám v novinkách, které vyšly v rámci houseového speciálu. Ten si odstartujeme už za chvíli, tedy po reklamě, a já vám přeju ještě jednou příjemný dobrý ráno a příjemný poslech Color Music Radia a pořadu Frikolora.

0: Arrested Development naživo v Praze. Jedna z nejzásadnějších kapel zlaté éry hiphopu. Už 17. září v Lucerna Music Baru. 2 Grammy, legendární hity a pořádná dávka soulu, funku a rapu. Arrested Development. 17. září, Lucerna. Lístky na musicbar.cz.
1: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
2: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
1: Nalaď si Fonotouch.
2: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
1: Fonotouch.
2: No tak to roztouch.
1: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
3: Color Music Radio.
4: Bylo 9 hodin. Color Music Radio. In order to play with this record, you're...

Houseový speciál v plný parádě, 34 minut po 9. hodině posloucháš Color Music Radio, pořad Free Color a tohle Max Dal, My Driving, čeká nás Let Me Tell You a Feather Funk. No a já vás stejně jako včera i dnes a i předchozí dny a následující dny budu zvát na akci, která se jmenuje Free Color a 13. výročí založení pořadu. Ano, přátelé, 13. je tedy výročí od vysílání, začátku vysílání pořadu Free Color. Chce nějakou tu oslavičku pro někoho šťastný, číslo pro někoho méně. Pojďme si říct, že 13 let je úctihodná doba, ne že ne? No a my už tenhle pátek společně s DJem Fivem a fingerdrummerem B.I.M. vystoupíme, a to v brněnském klubu na drá.

chcete vyrazit tak též, my tam taky pojedeme z větší dálky. BI z Košic, já třeba tady od Prahy a Five už vlastně taky, co si budem povídat. Takže tento pátek od 4 hodin odpoledne klasická tancovačka v klubu na dráze v rámci oslavy tedy 13. výročí od založení pořadu Frikolora v éteru Color Music Rádia. 13 let, přátelé, takže pokud ještě nemáte plán, já vás srdečně zvu a budu se na vás pátek rozhodně těšit. No a já jsem zmiňoval, že jste si vyžádali už minule trošku delší můj set. I tentokrát budeme hrát už od 4 hodin, budeme se střídat, takže pokud chcete zažít něco trošku jiného, než bylo zvykem, kdy jsem tedy na stage vstupoval jako poslední, tak vězte, že byste si to neměli nechat ujít. Tak klidně přijďte už odpoledne, teď to tam je vždycky fanfárový, páč je tam jakoby pohodinda, co si budeme povídat, dá se tam posedět a vy to tam znáte. Pokud chodíte, klidně přijďte dřív, no a pokud chodíte, klidně přijďte, jak budete chtít, že jo, co si budeme povídat. Já se těším, pátek 18. září a brněnský klub na dráze Frikolora.

Posloucháš Color Music Radio, pořad Frikolora, za Grance má mikrofonem DJ Friky a my musíme stejně jako vždycky říct taky něco o parťácích. Ono sice je úterý, ale my jsme na to včera, my Friky jsme na to včera zapomněli, takže se musíme vrátit o den zpátky a udělat si z úterý tak trošku pondělí a říct si něco o parťácích tohoto pořadu, konkrétně od Mad Finger Games. Ano, přátelé, no a Finger Games nás zásobují informacemi o tom, jak to z jejich hrou je. No a tady je další informace. Pár slov ze světa herního studia Mad Finger Games, partnerů Frikolory, který dělají hry, co baví celý svět. Další velkou novinkou brněnského studia je, že jim minulý měsíc podařilo rozjet takzvaný affiliate program pro streamery a tvůrce obsahu. Znamená to, že všichni tyto influenceři mohou nyní vydělávat

pojďme se vrátit, kde jsme skončili, nevím, co se stalo. Ale stalo se to, ano, přátelé, pojďme se podívat na parťáky pořadu Frikolora, trošku nám to tady zahaprovalo a pár slov ze světa herního studia Madfinger Games. No a znamená to, že všichni influenceři mohou nyní vydělávat peníze hraním hry Grainzone Warfare, mohou tak získat 10% podíl z tržeb z nákupu a Grainzone Warfare uskutečněných pomocí jejich unikátního affiliate kódu. Zároveň jejich publikum získá 10% slevu na nákup. Funguje to tak, že influencer dostane speciální trackovací, tedy odkaz nebo kód, který umístí do popisku videa, do panelu na Twitchi nebo zmíněný během streamu. Fanoušek pak může kliknout na odkaz, který ho přivede na webové stránky Grainzone Warfare, kde si hru koupí se slevou od influencera. Je to výhodné jak pro hráče, tak pro influencery i vývojáře. Hráč koupí levněji, influencer získá pasivní příjem a studiu se zvýší počet prodaných her. No a na závěr bych rád zmínil, že pokud uvažujete o tom, že byste chtěli pracovat v Madfinger Games týmu, navštivte web madfingergames.com/career se seznamem volných pozic a dejte o sobě vědět, využijte jedinečnou příležitost pracovat na vývoji úspěšné a moderní hry.

0: Řad Frikolora zase opět v rychlosti, páč to tady vždycky nestíhám a dneska to bude náročný závěrečná show a samozřejmě dnes večer činasky v Praze v Troji, takže je posledních 50 lístků, přátelé. Z té kapacity asi 2,5 nebo 2800 lidí je posledních 50 lístků. Tuhle informaci jsem dostal před chvílí, takže pokud byste chtěli vidět můj audiovizuální show, teď máte poslední šanci tedy ještě koupit třeba případně lupen. Každopádně my to uzavřem dneska v Troji, pro mě asi nejnáročnější letní tour a nejnáročnější léto ever, protože tohle bylo fakt jako... Tohle byl záhul, přátelé. Pojďme si ale zopakovat údaje vztahující se k dnešnímu dni. Já si moc dobře uvědomuji, že 15. září, protože ten datum je jasný. Dneska Troja a samozřejmě svátek slaví Jolana, taky je úterý, to vím taky, věděl jsem, že to bude v úterý. Doufal jsem v počasí a počasí, přátelé, nám zatím tedy nahrává do karet v podstatě celá túra, nechci to zakřiknout, ale vyšla kromě Moravského Krumlova, kde se tedy bohužel muselo tedy vyklízet v rámci areálu a přicházející bouřky, tak to bylo úplně epesní, co se počasí týče. Někdy až moc, třeba Klatovi, tak tam jsme se málem všichni uvařili, ale i takhle může vypadat letní sezóna. Takže dnes by to mělo být převážně jasný nebo polojasný, bez deště už opět. Teploty po ránu 11 až 15, v odpoledních maximech 20 až 23, k večeru 16 až 18, přes noc 14 až 16. Ideální, přátelé. Jestli to takhle bude, krásný. Takže to je počasí, který nám nahrává. Teď se pojďme v rychlosti jenom podívat na tedy to, co napsali internety. 17 pravidel, které vám ve vztazích otevřou oči. Ano, přátelé, proč na to nejít složitě, když to třeba může být docela jednoduché. Místo čtení polemik nad tím, jak být vztah měl a tedy neměl vypadat a co by který z partnerů měl a neměl dělat, někdy možná stačí pár jasných pravidel. Za prvé, pokud to není sakra ano, je to ne. Pokud tedy kdo skrývá svou osobnost, šíleně se nadře. Za třetí, co tolerujete, to pokračuje. Za čtvrté, nikoho nedonutíte, aby vás chtěl. Za páté, pevnost vztahu otestuje první hádka. Za šesté, čím šťastnější jste sami, tím lepší jsou vaše vztahy. Za sedmé, chemie vtahuje, kompatibilita drží vztah pohromadě. Za osmé, otevřené dveře zabijí hloubku. Za deváté, kdo vás ničí, nemůže být láskou vašeho života. Za desáté, urputnost tedy zabíjí přitažlivost. Za jedenácté, kvalita lásky závisí na pozornosti. Za dvanácté, nikdo nechce být skvělým partnerem. A za třinácté, nejlepší vztahy mají lidé ochotní dát všechno. Za čtrnácté, milovat znamená přijmout bez výhrad. Za patnácté, s tím pravým je život snadnější. Za šestnácté, dostanete vztah, jaký si zasloužíte. A za sedmnácté, láska znamená vidět v nedokonalém člověku to dobré a krásné. No a my v rychlosti jdeme dál. Další informace se týká mistra Christmase, ano. Muž, pro kterého jsou Vánoce každý den. Mistr Christmas slaví už 33 let, tedy Vánoce každý den. Andy Parks, britského Milk Shamu, slaví Vánoce 365 dní v roce. Už 33 let si každý den dopřává krocaní večeři, sleduje filmové klasiky a vánoční projevy krále a poslouchá vánoční hity. 60-letý samozvaný mistr Christmas se díky své celoročnosti vášní stal kuriozitou, za kterou přijíždějí návštěvníci z celé Británie i ze zahraničí. No a poslední informace, mladí neumí pozvat na kafe, muži přicházejí o výzvy i spermie, říká bioložka. To bych asi nechal už tak, jak to je, ono tam se moc toho víc nepíše, tohle je dost výřečný. Píšou tam, že většina lidí si neumí představit, že by někoho tedy scháněli jinde než na seznamce, nebo tedy aspoň u těch mladých. To jsou informace o tom, že samozřejmě s těma spermiema to taky není úplně ideální. Píšou tam, že ideální početí pro lidi je 20 až 25, což ale nenahrává dnešní době. No a parťáci pořadu Frikolora, to není nikdo jiný než Mad Finger Games, tvůrci her, co baví celý svět. S technologiema tady ve studiu pomáhá firma Prodens, distributor zvukový, světelný a DJský techniky. No a samozřejmě firma Maskot. Maskot. Ano, přátelé, ty, co ví nejlíp, jak to zabalit a odfiltrovat, to je firma Maskot. No a já už vytáčím Martina Svátka a jdu se připravovat na naší závěrečnou show. Dnes tedy Praha Troja, jsem na to zvědavý, objeli jsme celou republiku křížem krážem. Dnes závěrečný vystoupení a já přeju Martinovi dobrý ráno.
1: Dobrý ráno, zdravím.
0: Jak to by se vlastně líbilo ve Slaném? Když to vezmeme zpátky, jak se ti líbil koncert, jak se ti to líbilo celý?
1: Ale jo, no tak jako v pohodě.
0: Tak Martin byl v pohodě, Martin nám řekne, co tedy se dnes bude dít v rámci začátku dnešního Holiday Edition.
1: Tak dneska Back in the Days, takže dneska začnu trošku hip-hopově, takže Young Jack, It's Going Down, to je taková klasa už.
0: No. To ani nevím, jestli znám, kamaráde.
1: To je nějak 2005.
0: OK, v té době už mě trošku ten hip-hop, aj když ještě jsem v tom jel, ještě jsem v tom frčel. No tak já jdu naladit, abych si to oživil a případně věděl, co mi třeba uniklo. To byl Martin Svátek, já vás ještě jednou zvu, přátelé, nejen dneska večer a tedy odpoledne. Start je totiž v 5 hodin a můj set dnes je posunut na 6:30, takže o hodinu dřív, než bylo zvykem v rámci celý tour, takže dneska Troja a Činasky. No a samozřejmě vás taky zvu na páteční oslavu Mejdan Frikolora 13. Té výročí od začátku vysílání tohoto pořadu a to v Brně na dráze. To už je ode mě všechno, mějte krásný den, vidíme se dneska večer, slyšíme se snad zítra ráno, uvidíme, my máme totiž v uvozovkách dotočnou, tak uvidíme, jak to dopadne. Díky za pozornost a čau!

0: Music Radio.
1: Bylo 10 hodin. Color Music Radio. Kdo vládl světu, když hitparádám vyvodili Kool and the Gang?
2: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
3: Dáte-li se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova?
1: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
3: Přijedete zcela určitě do Zlína.
1: Co hrála rádia, když se ještě dala poslouchat?
4: Single Story, stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
1: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce v

No a začali jsme tímhletím vibem. Ještě jeden Bad Boy Shit, tedy na úvod. Neúplně profláký album. Tohle to je G-Dep. Taky Mark Curry.

No, nějak zvlášť se to nechytlo, tohle album. Child of the Ghetto. Tohle to je samozřejmě G-Dep. A tohle beat mě baví, stejně jako ten další. Oh.

tohle to bylo samozřejmě Top Ten Hit v Americe, nějaký 97. rok. Something for the people. Skvělej sound, tohle věc My Love is a No, jedeme samozřejmě dál, Holiday, Back in the Days, a ne ten každou úterní.

druhá deska zpěvačky Kelly Price, Mirror Mirror, On the Wall, jinak tohle ta věc Good Love. No teď je China Doll, tak se jmenuje celá deska. To je taky druhá deska od Foxy Brown.

No také, tohle jsou Bone Thugs and Harmony. Největší hit se jmenoval Crossroads. Tohle je taky z tohohle alba. První single z tohohle alba, jestli se nepletu, tak to byly Bone Thugs and Harmony. No, budu tady Arrested Development ve čtvrtek. Lucerna Music Baru, tak to je paráda. Taky se budu podívat. Ease My Mind, tohle je z jejich druhý desky, Zingalamaduni.

0: Ciao, peoples. Toddy Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. Amuya Radio Show.
1: The
0: Right
1: by Chuck Diesel.
0: Osloke Radio. Kazdi Utari. A Sturtek. Stritek. Chetwertek. Chetwertek. Every Tuesday and Thursday. Otspiji. Do Shesti. Na Color Music Radio.
2: Come check me out and hop in for the ride here on Color Music Radio, baby.
3: To je jízda s Chuckem Dieslem u nás na Color Music Radio.
4: Bohempia. Kdo chce udělat něco dobrého pro své nohy a zdraví, těm doporučuji jejich barefootové tenisky.
5: Bohempia.
4: První česká módní značka s vegan certifikací a sneakers s důrazem na udržitelnost a ekologii, vyrobené v Evropě a z konopí. Na výběr je hromada stylových modelů a barevných kombinací. Koukněte na bohempia.com a nebo rovnou navštivte showroom v pražském Karlíně, Sokolovská 76. Bohempia.
5: Bohempia. Partner pořadu Jam Music Reggae Station a Polední menu.

0: podporuje Repre Four Seasons.
1: Kdo vládl světu, když hitparádáme vodili Kool and the Gang?
2: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
3: Vydáte-li se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova?
1: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
3: Přijedete zcela určitě do Zlína.
1: Co hrála rádia, když se ještě dala poslouchat?
4: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80.

to je samozřejmě speciál každou úterní Holiday Back in the Days. Teď jen takový remix, který jsem si oblíbil. Tenhle DMC remix How G.

Tak tenhle remix udělal Jackini. How G, tohle jsou Black Machine. Já jsem si vzpomněl ještě na jeden remix, který se objevil vlastně v 93. To vyšlo Greatest Hits album od Sister Sledge. A samozřejmě tři remixy, tohle je jeden z nich. Stará věc Lost in Music. Tohle remix se dost ujal, dost se povedl, ještě tam je třeba We Are

0: Tohle je Adeva. Stará věc. I thank you. Tohle ten Philly. Philadelphia remix. No, já jsem si vzpomněl na jednu takovou starou záležitost.
1: Code, tell me something. You can't play a bass.
0: Double trouble.

Tak tohle je raperka Betty Boo, tedy Betty Boo. Let me take you there, to už je... To je 90-ková věc, ale ona měla úspěchy hlavně v těch 80-kách, koncem tedy. A začátkem 90. let.

jsem vědom z remixu, který jsem ještě nehrál. A když Roadblock, tak jsem si vzpomněl na album Back on the Block. To už nahrál Quincy Jones. Tohle je skvělá věc, na který spolupracuje třeba Herbie Hancock. I Can't Go For That. Skvělý funky groove.

No tak je, tenhle diskotékový král v osmdesátkách, Alexander O'Neill. What can I say to make

Smile. Tak to už uzavírá dnešní Holiday Edition, Holiday Back in the Days, po 12. Lukáš Kolíbal. Moji milí, mějte se krásně a zítra po 10. Holiday Pops.

0: Arrested Development naživo v Praze. Jedna z nejzásadnějších kapel zlaté éry hiphopu. Už 17. září v Lucerna Music Baru. 2 Grammy, legendární hity a pořádná dávka soulu, funku a rapu. Arrested Development. 17. září, Lucerna. Lístky na musicbar.cz.
1: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.

0: you know.
1: Podporuje Repre Four Seasons.
2: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotač.
3: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
2: Nalaď si Fonotač.
3: Hosty, vinylový DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotač?
2: Fonotač.
3: No tak to roztoč.
2: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
4: Kdo vládl světu, když hitparádám vodili Kool and the Gang?
5: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
6: Vydáte-li se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova?
4: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
6: Přijedete zcela určitě do Zlína.
4: Co hrála rádia, když se ještě dala poslouchat?
7: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
4: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce v

0: Music Radio.
1: Bylo 12 hodin. Color Music Radio.
2: Startuje polední menu s Lukášem Kolíbalem o kultuře, muzice, souvislostech a

Krásné odpoledne, pár minut po 12. Právě startuje Polední menu, zdravíme Martina, všechny posluchače, kteří jsou vylazeni na Color Music Radio. Tohle je India Airy.

Come on people. Come on people. Zkuste více lásky. Vyzkoušejte to, vyzkoušejte to. Come on people. Marvin Gaye. Try it, you will like it. Zkuste to, bude se vám to líbit. V úvodu dnešního poledního menu zpívala India Airy z jejího debutového alba. Ona tam měla takový nádherný intro, který věnovala velikánům soulové muziky, který inspirovali, a zpívala tam Marvin Gaye, Donny Hathaway, Sam Cooke, a možná některé jména vám nejsou třeba úplně známý, tak jsem si říkal, že vedle Marvina by vám taky mohl zahrát právě Donnyho Hathaway, který žil už hodně dlouho, není mezi námi, nicméně natočil pár skvost Alp a mimo jiný taky s Robertou Fleck natočil, myslím, že dvě společné desky, a z jedné z nich vám chci zahrát tady tuto tu nádhernou All of us get ready. Posloucháte polední menu na Koloru. Do nového týdne více lásky. Dobrý předsevzetí, ne?

Sam Cooke a jeho legendární skladba o tom, že změna je součástí života. Sam, change is gonna come. Sam dorazil. Teď si dáme jeho vnučky, který se říká je The Womack Sisters a v létě vydali velký debutový album, který zní hodně jak z tehda. Myslím, že mě baví. By the way, taky příbuzný s Bobby Womackem. Tři sestry, BG, Zemany a Kuča.

0: Jo, The Womack Sisters, jejich máma je nejstarší dcerou sama Cooka a jejich táta je Cecil Womack, brácha legendary Bobbyho Womacka.
1: Yes, sir.
0: Takže královská rodinka soulová. By the way, jejich rodiče, vlastně Cecil a Linda, spolu tvořili v 80. populární duo Womack and Womack. Teď už ale dál. Tohle to jsem objevil dneska partu jménem Loyalty

Jo, takže to je můj dnešní objev. Parta, nebo respektive duo rapperů bráchů, který se říkají Loyalty is Timeless. Jsou to dva bráchové, Reginald Controversy Dowdell a Darius Big D Dowdell. Pocházejí z Birminghamu v Alabamě a v současné době působí v Atlantě. Jejich muzika je specifická tím, že kombinují moderní hip-hop s tradičním soulem, živýma sborama a s dechovou sekcí, nostalgický samply. Oni sami to popisují jako soul food pro kulturu s důrazem na hluboký texty, víru a rodinné hodnoty. Myslím, že právě protože rap vlastně od začátku byl tato vlastně sociální zpráva, stejně tak jako reggae je sociální zpráva ghetto lidí pro svý souputníky, který se procházejí svýma zápasama, tak si říkám, hurá, konečně. Znám to dlouho od Arrested Development a od různých Conscious Part, který ale vlastně nejsou tolik trendy, jak bych očekával, že tato muzika, která je pozbuzující a podpůrnou, by měla být. Místo toho se spousty médií a spousty labelů taky vydává radši badness a gangsta a potetovaný v obličeje a že to všechno je o řetězech a o honbě za penězma. A si říkáš, proč? Ne, nebo co je v tom za záměr? Proč nepodporují conscious music? Když už si hrajeme tady tuhletu partu, která mi znova tady přinesla tady tuhle téma, tak dám ještě jednu chutnávku, která se jmenuje New Day. Rozpojuje tam Brian B. Flat Cook. Pro vás čeká třeba taky Erika Badu z nový desky s Alchemistem a taky soutěž o Arrested Development, který už ve čtvrtek vystoupí v Praze. To bude velký. Takže vás čeká soutěž. OK, ready? Polední meny. Otec Fura.

Erika Badu vydala po skoro 15 letech nový album, který produkoval Alchemist, respektive oba dva jej produkovali společně. To album se jmenuje Before the World Blown, než svět odletí. A tohle je úplně závěrečný song, v kterém hostuje Kamasi Washington. A jmenuje se Black Box, neboli černá skřínka. Myslím, že trošku to je hodně o tom našem přístroji, co máme všichni, co máme do něho furt tendenci jak to říct slušně, civět, čučet. Zkrátka telefony naše a ty černý skřínky, zároveň vlastně obrazovky všeho druhu, ne? Možná pro někoho experimentální, velmi, nicméně velmi zajímavý album, který vřele doporučuji vašemu poslechu, a kdo máte rádi Eriku Badu, tak vězte, že ona je teďka na americkém turné s Alchemistem a potom se zjeví v Evropě a zjeví se 25. října v polských Katovicích. Tak tip pro vás, kdybyste měli chuť vyrazit. Teď už vás čeká Arrested Development, na který se moc těším už tento čtvrtek v Lucerna Music Baru. To je pro mě osobně koncert tady tohle podzimu. Už jsem se tady xkrát rozplýval nad touhle bandou, že to je jak injekce pozitivní energie. Žádný injekce, ne, spíš jako koš plnej vitaminů. Tak kdybyste měli chuť zažít tenhle ten nádherný koncert, tak vřele doporučuji. Zdaleka to není jenom o tom jejich prvním albu z roku 92, People Every Day a Tennessee a Ease My Mind a tyhle ty klasické hity, ale stále tvoří nové věci. A loni jim vyšlo velmi zajímavý nový album. Jak se to nový album jmenuje, to je soutěžní otázka o jeden volný vstup, ale protože už tato otázka jednou proběhla, tak k tomu mi doplňte, jak se jmenuje frontman této kapely, a nejenom jeho přezdívka, ale jak se jmenuje Ofiko, co má napsaný v občance, a taky mi ještě napište, co je vaše oblíbený song od Arrested Development, aby to nevyhrál jen tak každý, ale někdo, kdo fakt má tuto partu rád. Jinak oni vystoupí ve čtvrtek v Lucerna Music Baru, otvírá se už 19 hodin, předskakovat bude nejprv warm-up setem DJ Ramel, tady od nás z Koloru, co pro vás režíruje pořád Aftermood, a potom vystoupí taky Jazzy Lepas se svým parťákem Jacobem Karlem, který vydává taky velmi zajímavý album teďka na konci měsíce, a potom už Arrested Development. Tak tolik koncertní tip pro nadcházející čtvrtek, který vřele doporučuji, a z té nový desky, o který vám řeknu, jak se jmenuje, protože to je ta soutěžní otázka, vám zahraju věc, kterou jsem včera objevila, která mě hodně baví, a jmenuje se Flowers.

Tak, přesně, we are family, bez ohledu na to, jakou máme barvu a odkud pocházíme. Tady je planetární rodina. A, takže vezměte celou rodinu a ve čtvrtek večer v Lucerna Music Baru Arrested Development. Ještě jednou připomínám, soutěžní otázka, jak se jmenuje jejich nejnovější album a jak se jmenuje frontman této party. A klidně přidejte nějaký svoje oblíbený hity od této legendární kapely, která naživo je ještě o několik levelů dál než jejich studiový nahrávky. Předskakovat jim bude Jazzy LePass, který vydal před pár týdny zajímavý album, který produkoval Jacob Carl, a v tomhletom posledním songu z té desky je taky DJ Fate. A ten song se jmenuje Degeneracu. Album se jmenuje Jádro Bza. A je poslouchat Color Music Radio, pojďme.

DJ Fate a Jacob Carl. Jehož velký album plný jeho produkce s různýma rapperskýma je na spadnutí, tak jsem zvědavej. Zahlídnul jsem nějaký jména, Fapes, Restovský a tak dále.

Dinko k tomu z legendární desky Tribe Called Quest D-Lo and Theory. A k tomu vlastně ještě jedna pozvánka, že teď v pátek proběhne vzpomínka na Aleše, našeho kamaráda, graffiti writera a umělce, a který žel už není mezi náma. Odešel po dlouhým a bolavým boji s rakovinou. Letos v červenci, nicméně pocházel z Prahy a měl tady spousty kamarádů, a tak pro něho se chystá veselka vzpomínková s výstavou jeho prací a v neděli potom Graffiti Jam v Praze na Těšnově. Tak ty pro vás. Aleš, one rest in peace. Třeba už tam zrovna s Five Dogem někde sedějí a chillují a koukají na nás.

Jo. Tribe Called Quest a Busta Rhymes, ještě upřesním vzpomínková setkání Super Chao Party. Proběhne v sobotu 19. na adrese Nákladové nádraží Žižkov od 8 hodin večer. Vemte si sebou čisté tričko na potisk některý z grafik, co dělal Aleš One. A potom Graffiti Jam proběhne v neděli 20. 10. ráno na Těšnově. No a tohle už je jamajský runkus. Stejně tak Aleš, si pamatuju, že byl hlavně v rapu, ale byl zároveň otevřený i tý karibský vibration. Kdo chcete víc reggae music, samozřejmě doufám, že víte, že můžete ladit vždycky v úterý od 21. hodiny a nebo v neděli od 22. Přemýšlel jsem nad tím, že bychom možná vymysleli i nějaký včasnější čas, co by vám vyhovovalo. Napište mi lukas@radiocolor.cz. Na stejný, by the way, odpovídáte i na tu soutěž. A koukám, že máme za 5 minut 13, takže se pomalinku loučíme. Poděkování na nakladatelství Darmagaya a taky MacParts.cz za podporu a support. Tato věc se jmenuje Please Don't Come to Mars. Please don't come to Mars, where it's far from your envy. Straight out of Jamaica. Get

0: Majskej Runkus z jeho velkého alba jménem Supernova. Pro mě taky žavej adept na Grammy.
1: It is good that you are here to record this picture of me.
0: A na závěr Haile
1: Selassie.
0: Mimochodem v pátek byl etiopský nový rok, oni to tam mají kousek posunutý, protože mají pořád 13 měsíců, takže mají teprve rok 2019, zajímavost.
1: Just cause David will still beat Goliath.
2: Like a ship roaming the sea for years.
0: Dnešní polední menu mi uteklo rychlostí zvuku, klidně bych pokračoval i nadále, nicméně čeká nás další program a budu šetřit taky nějakou muziku pro příští polední menu a pro úterní reggae speciál v 21 hodin se na vás těším live and direct. Ještě jednou připomínám, ve čtvrtek Arrested Development v Lucerna Music Baru soutěžní otázka, jak se jmenuje jejich nejnovější album a jak se jmenuje frontman. Můžete psát na lukas@radiocolor.cz, soutěžíme o jeden volný vstup. V sobotu potom vzpomínková happening pro Aleše One a v neděli Graffiti Jam v Praze na Těšnově. Tolik moje kulturní tipy pro tento týden a těším se na vás v úterý v noci nebo s dalším poledním menu. A teď už předávám mikrofon dále. Mějte se parádně, brzo nás.
3: Ciao, peoples. Tady Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. A moja radio show, The Ride. Posloke Radio. Kazdi, Utari, a Strtek, Strtek. Every Tuesday and Thursday. Od Stiji, do Shesti, na Color Music Radio. Come check me out and hop in for the ride here on Color Music Radio, baby.
4: To je jízda s Chuckem Dieslem u nás na Color Music Radio.
5: Color Music Radio.
6: Byla jedna hodina. Color Music Radio.
7: Arrested Development naživo v Praze. Jedna z nejzásadnějších kapel zlaté éry hiphopu. Už 17. září v Lucerna Music Baru. Dvě Grammy, legendární hity a pořádná dávka soulu, funku a rapu. Arrested Development. 17. září, Lucerna. Lístky na musicbar.cz.
8: Jam Music Reggae Station. Reggae speciál na rádiu Color, v kterém se můžete vyladit a zorientovat v jamajské muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podpory českého výrobce konopných bot a oblečení Bohempia.eu.

0: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levnematrace.eu.
1: Už vás nebaví dlouho odcházející maily, kolegové mizející z videohovorů a nekonečné stahování prezentací? Tak už nečekejte a zbavte se špatného netu. My jsme JM Networks. Malé a velké firmy i nejnáročnější klienti v Praze a jihovýchodním okolí. Připojte se k naší síti tou nejvyšší rychlostí a kvalitou. JM Networks. Řešíme na míru vaše požadavky. www.jmnetworks.cz jmnetworks.cz
2: Arrested Development naživo v Praze. Jedna z nejzásadnějších kapel zlaté éry hiphopu. Už 17. září v Lucerna Music Baru. Dvě Grammy, legendární hity a pořádná dávka soulu, funku a rapu. Arrested Development. 17. září, Lucerna. Lístky na musicbar.cz.

Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM. Color Music.

Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM. Color Music.

To nejlepší ze saxofonové hudby s Vláďou Drtinou na Rádiu Color. Každou neděli odpoledne mezi 15. a 16. hodinou.

0: Music Radio.
1: Byly 3 hodiny.
0: Hudba všech barev.
1: Color Music Radio.
2: Nazdar lidi, já jsem DJ Yes a v těchto úterních odpoledních hodinách vám tady na Color Music Radio budu servírovat pořad Yesákovy bombice, což je prezentace toho hudebně nejdůležitějšího, co vyšlo na gramofonových deskách. A to především v disciplíně house, techno, breakbeat, rap, dubstep, funk, ale ke slovu se dostanou samozřejmě i nekomerční devadesátky. S reprízou pořadu za 6 dnů před další premiérou v pondělí od 15 hodin. Samozřejmě se známým motem Yesákovy bombice do tvojí palice. Partnerem pořadu Yesákovy bombice je internetový obchod modrovous.cz, obchod s gramofonovými deskami a CDčky. Na stránkách firmy modrovous.cz najdete doslova všechno hudebně od Vlacha po Bacha s garancí veškerýho zboží skladem. Firma Modrovous vrací gramofonové desky zpátky do hry a proto čekuj jejich stránky modrovous.cz.

miláčkové moji, jsem po těžký nemoci, měl jsem takovou ostřejší rýmičku, no a najednou mám takovou formu, která se dostavila, takže si to dneska kapánek roz.

DJ Yes, stejně jako celý Color Music Radio, tady je pro všechny. My se nevyhraňujeme jen tak ledabile pro někoho. Color Music Radio is the best music.

gramofonové desky, to znamená firma modrovous.cz. Gramofonové desky rovná se top kvalita zvuku. On the Color Music Radio.

Partner pořadu Jesákovi Bombice je internetový obchod modrovous.cz. Naprostá jednička na trhu, co se bazarových LP desek a CDček týče. Firma Modrovous působí na trhu již 5 let a za tuto dobu uspokojil tisíce hudby milujících zákazník a zákazníků. Staň se proto jedním z dalších a navštiv stránky

Za mikrofonem stále DJ Yes a program Yesákovy bombice, program pouze z gramofonových desek. On the Color Music Radio, tvoje oblíbená.

Páčilovou, která má zcela jistě nastražený sluch u rádiového přijímače. Ale samozřejmě všem dalším přeju

0: Arrested Development naživo v Praze. Jedna z nejzásadnějších kapel zlaté éry hiphopu. Už 17. září v Lucerna Music Baru. Dvě Grammy, legendární hity a pořádná dávka soulu, funku a rapu. Arrested Development 17. září Lucerna. Lístky na musicbar.cz.
1: Color Music Radio.
2: Byly 4 hodiny. Color Music Radio.
3: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný dance music, soulu, R&B, smooth, club classics můžete poslouchat na Koloru vždy každou sobotu v pravé poledne, tedy ve 12 hodin. No a v neděli ve 14 hodin v repríze. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Radio. Hudba všech barev.
4: You know something?
5: Color Music Radio.
4: Maybe once a week, I wake up paralyzed, reliving that night. But before the sun went down, I think that was the best day of my life. Was it like that for you?
6: New Music Tuesday.

0: New Music Tuesdays.
1: Color Music Radio. Radio.
2: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.

Jam Music Reggae Station. Reggae speciál na rádiu Color, kterým se můžete vyladit a zorientovat v jamajské muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podpory českého výrobce konopných bot a oblečení Bohempia.eu.

0: Music Radio.
1: Bylo 6 hodin. Color Music Radio.
2: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný dance music, soulu, R&B, smooth, club classics můžete poslouchat na Koloru vždy každou sobotu v pravé poledne, tedy ve 12 hodin. No a v neděli ve 14 hodin v repríze. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Radio. Hudba všech barev.
3: Non-stop music. Color Music Radio.

úvodní track z desky The Working Model z roku 83. To byl Boytronic na začátek dalšího vydání hudebního pořadu New Wave, kde si hrajeme hudbu 70. a 80. let stylu New Wave, New Romantic, Synpopu a taky Postpunku, a u kterého vás od mixpultu a mikrofonu vítá Jakub Melín s čerstvým zářijovým dílem pro rok 2026. Dáme si opět zajímavý hudební výběr, dneska tady budou i různé retky a hudky, ty jsou tady sice vždycky, ale dneska jich bude o to větší množství. A vy samozřejmě mějte příjemný a ničím narušený poslech pořadu New Wave. Budou tady Kajagugu a U to be A. Taky Lan Lovich a její verze skladby Think We're Alone Now, kterou jsem nedávno hrával, nebo hrál tady vahutkářství v té verzi od Tiffany, která se potom proslavila v druhé polovině 80. let. Ale my se dáme verzi od Lan Lovich ze začátku let 80. A jako první soutor skočtí Altered Images a Change of Heart tady v New Wave. No a ještě jednou příjemný a ničím rušený poslech vám přeje Jakub Melín.

Lenovič, Think We're Alone Now, nám dohrává v New Wave, my si dáme další muziku, čekají vás Modern English a Someone's Calling, taky to budou Heaven 17 a This Is Mine, anebo David Bowie a jeho věc z začátku 80. let, skvělá záležitost, Ashes to Ashes. Jako první jsou tu Classics Novo a Never Never Comes, taky kapela, která se v rádiích takřka vůbec nehraje, to velká škoda, protože mají takovou hodně specifickou, hodně originální tvorbu v té New Wave 80. let. My si hráme právě teď se skladbou Never Never Comes.

Jedna z New Wave věcí, které vlastně v principu New Wave nejsou, David Bowie a Ashes to Ashes, skvělá záležitost ze začátku 80. let, která taky hodně ovlivnila zvuk 80. let. My si dáme další muziku Duran Duran Friends of Mine z jejich první desky, a taky tu budou Simple Minds a skladba, která tady dneska musí zaznít, protože to v neděli bylo přesně 44 let od vydání desky New Go Dream, tak si dáme tu skladbu New Go Dream 81, 82, 83, 84. No a jako další tu na začátek bude kapela Visage a věc z druhé desky The Anvil z roku 81, skladba Move Up, tady v New Wave.

Simple Minds a New Go Dream. Zrmené desky z roku 82, která oslavila před pár dny 44 let od vydání. Deska s naprosto neskutečným aranžmá zvukem, opravdu jedna z těch asi nejzajímavějších hudebně desek New Wave let 80. My si dáme další muziku, budou tady Pešáci a Question of Time z desky Black Celebration z roku 86. No a taky něco novějšího, tentokrát kapela Heinz a The Bed, The Room, The Rain and You. Taky taková hezká, řekněme, indie synťáková záležitost z nedávné doby, tuším, že tahle ta skladba je stará asi rok, rok a půl. Teď ale Depešáci, tady New Wave.

časovce La Heat, na závěr New Wave. Já jsem celkem cílně chtěl do toho skvělého intra mluvit, tak se s vámi loučím takhle na závěr skladby. Za týden opět na sešenou v New Wave, v pravidelných časech na Core Music Radio, Radio Hey, se těší Jakub Melín. No a nalaďte si tedy opět za týden New Wave a poslouchejte muziku New Wave, New Romantic, synpopu a postpunku 70. a 80. let. Teď už si užijte další vysílání Core Music Radia i Radia Hey.

0: Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Úterý, irská a keltská music.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Úterý, irská a keltská music.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

až se mi budeš ptát, prej ten můj starý kocour se zase bude tkát. Dám ti trát, až budou funky hrát, můj malej černý kocour křičí haj, haj, haj.

0: Color Music Radio.
1: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Úterý, irská a keltská music.
0: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Color Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Úterý, irská a keltská music.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.
3: It's all you keep waiting so long. You know, see me a superstar, me and I have time to waste with your minions and things.

0: Color Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Úterý, irská a keltská music.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

legendární britská reggae kapela Steel Pulse, u mikrofonu David Hinds a z alba True Democracy velký hit jménem Chant a Psalm, což znamená zpívejte žalmy aspoň jeden denně. Tolik na úvod dnešního Joe Music Radio Session na Coloru Music Radio, vlastně 1. záříového roku 2026. Jsem moc rád, že s vámi dnes večer můžu být, protože o prázdninách to bylo tak všelijak podle cestování, podle možností, tak doufám, že jste nezapomněli, že takhle v úterý večer se můžete vyladit na karibský Vibration, který z mýho pohledu jsou naprosto nadčasový, po více než 5 dekád a zásadně inspirují i další hudební dění v dalších

radio, fucking guitar. Your reggae.

Funky Kingston. Zdraví by taky Funky Prahu, Funky Brno, Funky Plzeň, Jihlavu, Znojmo, Opavu, Liberec, Karlovy Vary, Český Budějovice, Český Krumlov, nebo kdekoliv jinde posloucháte právě teď Color Music Radio a úterní reggae speciál. Toto to byly Toots and Maytals, samozřejmě velký legendy jamajské scény a parta, která byla jako jedna z prvních, který v roce 1968 použili slovo reggae, pojmenovali ten nově vznikající žánr, který mu ale předcházeli ještě další klasikové žánru, jednak tam bylo ska a taky tam bylo rocksteady. A králem rocksteady tehdy na Jamajce, vlastně prvním, jedním z prvních zpěváků, který z Jamajky vyrazili do Velké Británie a do světa, byl pán, který se jmenoval Alton Nehemiah Ellis, neboli zkráceně Alton Ellis. A ten by měl narozeniny právě dnes, 1. září 1938 se narodil a žil už 20 let, tady není, od 10. října 2008, ale rád bych na něho vzpomněl, protože jeho muzika je stále živá, nejenom díky několika slavným hitům, jako je třeba Still in Love, který si později půjčil Sean Paul, ale celá ta srdečnost, takže ten jeho vliv je stále hmatatelný a taky třeba skrze jeho syna Christophera Ellise, který spolupracuje hodně s Damienem Marleym a s labelem Ghetto Youth International. A všichni, kdo se zajímají o rocksteady a o tuhle tu karibskou muziku, tak dříve nebo později dojdou právě k jménu Alton Ellis. A pokud neznáte, tak rád bych vás teď seznámil aspoň se špetkou jeho nádherné muziky.

Anthony Rizz patřil k velkým hvězdám Jamajky teprve, když Bob Marley začínal zpívat, ne? Narodil se 1. září 1948 do hudební rodiny a po krátké kariéře tanečníka začal zpívat už v roce 1959 jako 11letý, a to v duetu Alton and Eddie s Eddie Parkinsonem. Tou dobou hrálo z rádií americké Rhythm and Blues a to byl i směr, kterým se oba vydali za asistence Clementa C. Doda, kultovního majitele a producenta labelu Studio One. A první hit na sebe nenechal dlouho čekat, byla to balada jménem Muriel, která vyšla už v roce 1960. Nasledovalo vícero úspěšných R&B songů pro stejný label a něco i pro Randy's, ale pak Parkins vyhrál talentovou soutěž a vydal se na vlastní dráhu, odstěhoval se do Spojených států a tak duo se rozpadlo. Alton zůstal sám v Kingstonu a pracoval chvíli jako tiskář, než přišel o práci. A to byl impuls, aby zkusil restartovat svoji hudební kariéru. Nejprve zkusil další duet s Johnem Holtem, ale ten se pak přidal k Dee Paragons a tak Ellis byl znova sám a založil si vlastní skupinu Dee Flames. Poté pokračoval v nahrávání u Studio One, kam přitáhli svou mladší sestru Hortenzi a zároveň ale nahrál i pár fláků pro Dodova největšího konkurenta Duke Reeda a jeho label Treasure Isle. I to je důkazem, že Alton měl pro svůj talent a hlas zcela výsadní postavení a že mu to Clement toleroval. Ještě v roce 1965 nahrál Alton s Hortenzi pecku Don't Gamble With Love, která byla v rytmech R&B. Tou dobou už ale místní ska začalo zpomalovat do rocksteady a začalo se asociovat s Rude Boys, hrváči na jamajských dancehallech, rozumíte, tančírnách. Stejně tak zvolnil i Alton, který ale k tématu měl zcela jasný anti-Rudy postoj, který referoval mimo jiné v písničkách Don't Trouble People, Dance Crasher, anebo třeba Cry Tough. Alton společně s Dee Flames pokračovali v nahrávání, z kterých je třeba zmínit hlavně hit Girl I've Got a Date, který jsme si právě teďka zahráli. V roce 1967 pak vydal song Rocksteady, který prvně referoval k tomuto novému žánru, jehož králem se brzy stal. Tak tolik aspoň ochutnávka začátku kariéry Altona Ellise, který žil do roku 2008, tuším, že to byl rok 2000. Jo, rok 2000, kdy se zjevil v Praze na festivalu Airy Beach, věčné díky za to pro pány Mighty Lemona, One Heartmana a Mufa, který to tehdy pořádali. To bylo velký zjevení Alton Ellis v Praze v roce 2000. A 8 let později žel odešel, ale jeho muzika tady s náma zůstává. A když už teda zmiňuju tuto legendu příležitosti vzpomínky jeho dnešního narození 1. září, tak bych vám rád zahrál ještě jednu věc, která se jmenuje poeticky Proč ptáčci následují jaro.

No a když už zmiňujeme o tom Elise a měl by dnes narozeniny, tak bychom si měli taky zahrát jeho asi ve světě nejznámější single, samozřejmě Still in Love. Právě teď tady posloucháte Color Music Radio. Na úvod malá vzpomínka na Otona Elise, budeme taky vzpomínat na Nicodemuse nebo Yabiyu, ale taky i nový desky za už za malou chvilku.

Takže už jsme u novinek. Začínáme jedním překvapením. Samozřejmě Bob Marley and the Wailers a song jménem Who the Cup Fit, ale v remixu Salama Remyho, který před týdnem vydal celý mixovaný album, nebo v reggae, nebo hip-hopovém světě se tomu říká mixtape. Který se jmenuje Museum Mega Mix Volume 1 Bob Marley, kde si Salam Remy poddal songy Bob Marley and the Wailers. Některý z nich je takhle přímo zremixoval. A tady tím songem to právě začíná celý. Tak kdybyste měli chuť, něco málo přes 4 hodiny, přes hodinu, a najdete to pod hlavičkou Salama Remyho. Tolik na úvod dnešních novinek a hned se dostáváme k prvnímu velkému regulérnímu albu a k synovi Boba Marleyho, Kimanimu, který vydal novou desku jménem Love and Energy. My jsme si v průběhu jara hráli několik singlů, který tuto desku předznamenávali. Ty nebudeme opakovat, ty si můžete najít když tak v archivu na herohero.co/kolíbal, pokud jste VIP posluchači tohoto pořadu. A pro vás každopádně všechny ostatní, takhle to album nový začíná. Věc jménem New Creature. A my si pak dáme ještě jednu věc, v který hostuje Sizzla Kalanji a zdaleka nejenom. A která se jmenuje War in a Babylon. Jako song Maxe Romea. Tady Kimani Marley z novýho alba Brand New. Vision Heavy.

Kimani Marley, tři ukázky z jeho z Brusu nového 8. studiového alba, který se jmenuje Love and Energy, a o kterým jsem se teďka pročítal zajímavosti. Ten první song, který jsem vám zahrál, New Creature, nebyl novinkou, nicméně byl to vlastně první ochutnávkou, která vyšla už před několika lety, na kterou potom navázal song Love and Energy ve spolupráci s Lutanfaya a Ibemar, s další hostů Sizzla, Egyptian, Anthony B, Agent Sasko, Bugle nebo Andrew Tosh. A spolupracoval na tom produkčně taky typek, který se říká Riff Raff, známý muzikant z Jamajky, který spolupracuje s mnoha dalšíma lidma a který i dal dokupy několik rhythmů, nicméně Kimani Marley sám byl koproducentem té celé desky. A my jsme si zahráli schválně takhle variabilní, nejprv na jabingy, potom takovej trošku hiphopovej feeling a na závěr takovou úplnou intimní baladu, jak to popisuje sám Kimani. A myslím, že to je zajímavá deska a Kimani byl vždycky z té rodiny Marleyovic takovej dejme tomu víc urban, jakože měl vždycky blízko k hiphopu, zároveň hrál ve filmech, objevil se ve slavný gangsterce Shatas spolu se Spraga Benzem, nebo taky v jamajském love songu jménem One Love. To znamená, že i hraje ve filmech a ta jeho muzika vždycky byla, myslím si, že žije někde v Miami nebo někde tam tím směrem na Floridě, tak to bylo vždycky takový trošku šmrnclý tím i ženským vibem té Ameriky. Nicméně tato deska je takovým z mýho pohledu zajímavým návratem vlastně sama k sobě. Prej Kimani si potýkal se zraněním nohy, když začínal vlastně s touhletou věcí, to znamená, že pravděpodobně se taky reflektuje třeba s jeho věkem a tak dál. Nicméně velký big up pro něj a držím palce s touhletou novou deskou, ať se dostane k lidem. Vybral si teda datum vydání velmi nabitý, protože 28. srpna vydali desku snad úplně všichni. Jako ve smyslu toho, že těch velkých desek je opravdu hodně. My si dneska budeme vedle Kimaniho taky povídat o Gentlemanovi a taky o Kabaka Pyramidovi, což jsou další dvě hlavní reggae alba, který vyšly teďka v pátek. Zároveň ale ten den vyšla velká spolupráce Eriky Badu s Alchemistem, to znamená, že se hodně píše taky o této neosoulové události. A ten konec srpna je často nabitej, co se týká vydávání alb, taky z jednoho důvodu, že když to stihnete vydat do konce srpna, tak máte šanci být nominováni na Grammy, který se budou rozdávat na začátku příštího roku. Pokud vydáte album až po 30. srpnu, tak spadáte potom do toho dalšího roku, to znamená, že třeba Chronix, který vydal loni na podzim desku, tak má vlastně šanci vyhrát teď v tom nadcházejících Grammy, ale bude to mít těžký, protože těch zajímavých alb vyšlo teda sakra hodně. Dost bylo slov, radši si budeme hrát muziku a spojení Kimani Marley a po něm přirozeně navazuje Gentleman, který vydal teda stejný den desku. Možná se nedomluvili, oni jsou kámoši. Svýho času taky spolu vydali velmi zajímavý společný album jménem Conversations. Nicméně Kimani vydával v Americe a Gentleman vydává hlavně v Německu, kde je doma. Narodil se v Kolíně nad Rýnem a když jeho žena je z Jamajky, tak stále drží základnu v Německu, kde je i jeho kapela. A svýho času byl největším hvězdou reggae v Evropě. Když si dáte rok 2002, když vydal svoje slavné album Journey to Jah, tak Gentleman byl opravdu totálně na špičce. Hráli ho německý mainstreamový rádia a cestoval po stadionových show. Dneska už to možná není takhle v takovémhle hypu, nicméně má svůj velký respekt napříč scénou reggae i hiphopu. A to, že vydal teďka nový album, je určitě pozoruhodné. Si pojďme dát taky několik ukázek, protože tady koukám na Apple Music, tento album, který se jmenuje Gratitude, vděčnost, má škatulku pop, ale z mýho pohledu to teda vůbec pop není. Ochutnejte sami.

0: Gentleman's Alba Gratitude, na úvod to byl single Lion, tohle to už je druhý song jménem I'll Be There, v kterém hostuje Meleku, což je syn Sizzla Kalandžiho, a další ukázka už následuje, který hostuje portugalský Richie Campbell, věc jménem Same Struggle. Pram, pram, pram.
1: Lock the door and pull curtain. Just like in and I'm certain.

Gentleman zálva Gratitude, leto je aktuální single Man and Friends, tak posílám všem real friends out there. V tomhle songu hostoval Colly Buds z Bermudských ostrovů, taky starý kámoši. A my se máme poslední ukázku z této desky, která vyšla teď v pátek, poslední srpnový pátek, najdete na ní 17 tracků. Mezi dalšími hosty se objevuje i Jamil a Clay, taky starý parťák Christopher Martin, který ho pozval poprvé do Evropy právě Gentleman. To bylo kdysi dávno, v rámci toho navštívili pražskou Lucernu. V posledním songu, v posledním hostem je taky Michael Patrick Kelly z Kelly Family. Což mě docela šokovalo, nicméně ten jejich song vůbec není blbej. Ten možná trošku nejvíc padá do kategorie pop, ale tohle je pořád Jam Music Reggae Session, takže my si dáme spíš straight reggae thing, a to sice duet s Capetonem, který se jmenuje They Don't Care, že by mluvili o Babylonu. Gentleman z alba Gratitude a za chvilku už ukázky z novýho alba Kava Pyramid.

Pagen. Bram, bram, bram, bram, Kavaka Pyramid. Vydal nový album jménem The Lyrics Tape, který odkazuje na jeho legendary mixtape, kterým se představil světu před nějakýma více než 10 lety. A vlastně v podobném konceptu, vlastně trošku mixu reggae a hiphopu, je podaný právě tady tenhle ten The Lyrics Tape, který odkazuje vlastně znova k tomu slovu mixtape, ale zároveň připomíná, že v případě Kavaka Pyramida je dobrý sledovat každý slovo v jeho textu, protože každý má nějaký význam. On je výborný textař, který odkazuje opravdu k spousty aktuálním věcem. Tak poslouchejte pozorně, dáme si věc jménem Stand Firm. Jo, pull up the tune, pěkně od začátku od toho intra.

Brand new Kabaka Pyramid. I na tomhle projektu se do třetice podílel Damien Marley a label Ghetto Youth International. Za svou minulou desku Kabaka získal Grammy za album The Callin'. A i tohleto se hodně dobře poslouchá, hodně mě baví tato fusion, reggae, hip-hopu, takhle blízko k sobě tyhle ty žánry samozřejmě mají ve své originalitě, ve svém původu. Potom jsme se tady povídali xkrát, tak nebudu se opakovat. Každopádně všem, koho baví tenhle sound, doporučuji volume doprava. Příjemný večer, příjemný poslech, posloucháte Color Music Radio, Jam Music Reggae Session. A my jsme v segmentu novinek, Kabaka vydal svoje nový album taky v pátek 28. srpna 2026.

Posloucháte Color of Music Radio a Reggae Special Jam Music Radio Session. A tohle je další nový album, který nahrál jamajský zpěvák jménem Diany, psáno D apostrof Y-A-N-I. Jeho první velký album se jmenuje Live Life and Prosper. Předtím vydal jenom jedno EP a tohle je první velká deska, která vyšla teď 21. srpna. A o produkci se postaral Karim Remus Burrell, s kterým jsme tady před lety dělali živý rozhovor přímo z Kingstonu, syn legendárního producenta Filipa Fatise Burrella, který zakládal Exterminator Records, kde natáčeli zásadní věci, třeba Luciano, Dean Fraser, Sizzla Kalanji a mnoho dalších. No a jeho syn Karim, přezdívaný taky Remus, pokračuje samozřejmě v producentských stopách a dělá to ale po svým, nejenom, že natáčí nejenom, že zrevitalizoval archívy svého táty, ale dělá taky svoji vlastní muziku a hodně zajímavou, hodně krásnou muziku a právě tato deska od Dianyho to dobře, to moc hezky potvrzuje, protože se to skvěle poslouchá. My jsme sjeli věc jménem Journey, který je takový nádherný gospelový sbor, jak kdybyste šli do kostela a ten gospel je tam na začátku a na konci té desky. Mezitím je tam celkem je to 11 tracků. A pro někoho možná hodně R&B sound, nicméně furt straight origin Jamaica music. Dáme si věc jménem Bloomin a pak ještě jedna nádherná. Příjemný poslech živýho vysílání takhle v noci na koloru. Toto je Diany.

Tři ukázky z nového alba od Dianyho, prvního debutového alba. Tak a my segment novinek zakončíme novým releasem, když předpokládám, že už to bylo nahraný dávno, dávno, teď to jenom akorát znova vyšlo. Not Giving Up, legendární Freddie MacGregor. A za malou chvíličku konečně další téma dnešní session. Těch novinek bylo hodně, ale myslím, že rozhodně stály za představení, aspoň této podobě, takže nevzdávejte to, ještě chvilku vydržte. Pokud usínáte, tak si předplaťte herohero.co/admiral Kolíbal. Můžete si to zítra pustit, kdykoliv se vám zamane. A nebo potom se střih v neděli od 22. hodiny. Což je trošku praště jako úhoď. Ja? Kdybyste chtěli nějaký dřívější čas pro tenhle speciál, budu moc rád, když mi napíšete lukas@radiocolor.cz, dáte mi shout, že posloucháte. A kdyby vám to tak jako vyhovovalo.

To mě zajímalo, kdo teď posloucháte Live and Direct. V premiéře 23 hodin 17 minut. My jsme po dlouhatánském segmentu novinek se teď posunuli hluboko do éry Rabadabu 80. let. Tohleto je na mikrofonu pán jménem Nicodemus, vlastně jménem Cecil Wellington, který se narodil v roce 1957 a před pár dny to bylo 30 let, co žil předčasně a opustil hmotný rozměry. A tak jsem u té příležitosti napsal velký článek k sobě na web na Jam Music, abych vzpomněl jeho důležitý odkaz, protože byl velmi zásadní postavou DJingu, jak slyšíte, on spíš vypráví, vlastně rapuje, toastuje a vlastně byl jedním z důležitých hlasů té rabadabový éry, která přišla, dejme tomu někde se skonem Boba Marleyho, kdy do té doby to vlastně bylo hodně roots reggae a potom Jamaika hledala nový sound a protože v dancehallech bylo spousty MCs na mikrofonu, tak z toho vlastně vzniknul rabadabová éra. A my máme v Praze večírek už snad 13 let, který je věnovaný právě týhletý éře Rabadabu, jmenuje se Rabadab Fridays, je to vždycky jednou za měsíc, první pátek v měsíci a tento týden začíná nová sezóna a taky nový prostor, kam se tato akce přesouvá. Ten nový prostor je Ungeld, to znamená úplně týnská ulička za týnským chrámem, kousek od staroměstského náměstí. Pořádají to na Fenraf Reggae Rulers už celých těch 13 let, to znamená Raz Dredd a Roland Blow jsou samozřejmě rezidenty tady tohohle večera, vždycky se tam zvou různé další hosty a hrajou strictly vinyl, jenom ať už 7-palcový nebo 12-palcový, to je jedno, ale vždycky to jsou vinily a Nicodemus samozřejmě v jejich selekci nechybí. Navíc tento pátek to bude open mic edition, to znamená, že jsou zváni i zpěváci a DJs v tom jamajském slova smyslu, aby přišli taky něco dát na nějaký instrumentálky. A tak tolik jedna ze dvou pozvánek na tento týden, ta druhá potom proběhne hned o den později a bude velká mezinárodní, k tý se za chvilku dostaneme, teď pár songů věnovaných právě Nicodemusovi, nebo

se jmenuje ten track, jeho autorem je Nicodemus. Tenhle track najdete na albu DJ Clash 3 The Hard Way, což vlastně trošku odkazuje k tomu, co se bude dít v sobotu. Zároveň vlastně k jamajské tradici to sound clashování, ať už u mikrofonu, anebo celých soundů, nebo selektorů. A 3 The Hard Way znamená, když to je combination, v který hostují hned tři zpěváci nebo DJs. Nicodemus svou kariéru DJ u mikrofonu začal v roce 1976 u sound systému jménem Socialist Roots po boku selektora Dannyho Dreda. Už dva roky později je pak Prince Jammy propojil se soundem Tape Tone, kde si Nicodemus vybudoval silnou pozici na kingstonské dancehallové scéně. Jeho hluboký a okamžitě rozpoznatelný hlas býval přirovnán třeba k lidem, jako jsou jako Billy, Prince Farai nebo Prince Jazzbo. Ale Nicodemus si brzy vytvořil vlastní styl a především pověst DJ, který byl ve svém živlu přímo u sound systému a freestyloval naživo v ten moment. Na přelomu 70. a 80. let začal stále výrazněji prosazovat také ve studiu. V roce 80 na sebe nejprve upozornil kombinací Jamaican Rockers Hop s Rankin Trevorem, která patřila k velmi úspěšným nahrávkám. Potom přišla série populárních singlů Gunman Connection, Bone Connection, který jsme si dávali, právě Hail Nico Dread jsme si jaký hráli, nebo Bubble Nicodemus Bubble, anebo Tabby's Daddy. Nicméně zásadní potom byly v té době jeho sessions Roots Radix ve studiu Channel One, nahrávky, které produkoval právě Henry Junjo Laws, to byla právě ta Boneman Connection třeba, a to byl vlastně jeho průlomový hit i za hranice Jamajky. Dále potom přišel rok 1985, skáču už rovnou takhle, protože v roce 85 King Jammy, tehdy ještě Prince Jammy, vytvořil ten slavný digitální rhythm jménem Slang Tank, kterým způsobil digitální revoluci na Jamajce, co se týká instrumentálek, ale vlastně i hudební produkce. A Nicodemus samozřejmě na tomhle slavným rhythmu má taky svoji věc, která se jmenuje Eagle Feathers, neboli Orlí peří, kterou si dáme za malou chviličku. A teď, když si hrajeme instrumentálku v podání právě Roots Radix, tak můžu číst ještě něco z toho velkého biografického textu, který najdete u mě na webu jahmusic.net, psáno Jahmusic. Tak přes všechny studiové úspěchy byl Nicodemus stále především DJ's DJ. Právě to, že byl schopný freestylovat přímo na akci, bylo jeho velkou předností, a ta improvizace, timing a způsob práce s rhythmem ovlivnili další generace DJs, jako třeba Early B, Supercat, Professor Nuts nebo Chuck A. Demus. A právě Chuck A. Demus si svýho času dokonce říkal Nicodemus Junior na jeho počest. Dávno ještě předtím, než se proslavil potom tím velkým hitem Murder, She Wrote po boku Pliersa. Nicméně zvláštní kapitolou Nicodemusova příběhu tvoří jeho dlouholeté přátelství se Supercatem. Nebylo to spojení, které by vzniklo až ve studiu. Znali se ještě z dob před svým velkým hudebními kariérami a oba se pohybovali tehdy kolem jamajských dostihů a koňských stájí. Že by sáskaři. Supercat později Nicodemus označoval, Nicodemus se označoval za jednu ze svých velkých inspirací. Jejich cesty se výrazně propojily znovu v polovině 80. let kolem soundu Stereo Mars. Supercat byl tehdy etablovanou hvězdou legendárního týmu Kilimanjaro a dle svých vlastních vzpomínek potom sound opustil právě proto, aby Nicodemusovi pomohl s návratem. A tak odešel ke Stereo Mars a to byla zlatá éra tohohle soundu, protože tam byl Supercat, Nicodemus, zároveň třeba Buru Banton, Tenorso, Cathy Rungs, Yami Bolo, Hugh Brown a parta dalších budoucích legend. Tak to bylo někde kolem roku 1985-1986 a právě tehdy natočil tady tuto věc. Na rytmu Slang Tank v

Mimochodem, tady tenhle ten slavný rytm vzniknul na japonských kláveskách Casio. A ten výrobce toho Casia, což byl nějaký japonský inženýr, vůbec netušil, že, co tím způsobil na druhé straně světa. Mimochodem, Jamajka to vlastně trochu vrátila do Japonska zase zpátky, protože Japonsko je dlouhodobě jedním asi ze tří největších odběratelů japonských singlů a jamajská kultura v Japonsku je překvapivě velmi fungující spojení. A i to vlastně odkazuje k tomu, co se bude chystat v sobotu, tak já to nebudu už neprotahovat a prozradím, že v sobotu proběhne po 7 letech v Praze Sound Clash, kterýho se zúčastní Fire Sound z Drážďan a z Olomouce dorazí Kancha Soldiers, který jsou prej aktuálně jediný sound v Čechách a na Moravě, který má chuť clashovat. Clash je totiž taková specifická disciplína. Prezentace soundu a zároveň pokoření nějakého jiného soundu a děláte to pomocí muziky a speciálních dub plates, nahrávek, který si necháváte nahrát ve speciálních verzích právě pro vás a pro váš sound. A aspoň od Kancha Soldiers osobně vím, že se na tuhle akci chystají už několik měsíců a investují velký peníze do nahrávání na Jamajce. A tak jsem hodně zvědavý, protože máte jedinečnou možnost slyšet tyhle ty dubplaty pohromadě právě na Sound Clashi a vím, že i Fire Sound z Drážďan prej mají hodně nabitý dubbox. Takže událost pro Soundboys a všechny lidi, kteří zajímá reggae dancehallová kultura, už tuto sobotu v prostoru Salo Salo, což je na ostrově Štvanice, součást klubu Fuchs 2. Akce se jmenuje Melting Pot Sound Clash a vedle toho samotného kleše tam proběhne ještě zároveň více muziky, protože bude tam velmi vzácný host z Japonska. Japonsko, Jamajka mají něco společného. Hodně společného a bude to jeden z členů legendárního soundu Mighty Crown, největšího soundu v Japonsku, který ho bude ještě podporovat na mikrofonu, zároveň Hugo T. Akce začíná už docela brzo, protože bude ještě warm-up venku na terase. Více informací u mě na webu jammusic.net. Akce se jmenuje Melting Pot Sound Clash a proběhne už tuto sobotu 5. září leta páně 2026. A teď už spojení Nicodemuse s jeho Breda from Another Mother Super Catem a zároveň tam ještě hostuje Junior Cat a taky je tam Junior Demus a je to slavný song jménem Cabin Stubbin. By the way, odsoudili pána, který nechal zastřelit Tupaka Shakura. Velká událost, že by se dočkal opravdu posmrtně spravedlnosti. Now it's time to be a special dedication.

že Nicodemus se mu povedlo z éry Rabadabu dále pokračovat i v éře digitálního dancehallu a koncem

zlaté doby a čtveřice se společně objevila taky ve westernovém stylizovaném videoklipu Sculptem, což bude poslední song tady tyhletý vzpomínky na Nikodýma. To tehdy byla pro něho pozoruhodná druhá kapitola jeho kariéry. DJ, který se prosadil ještě před nástupem Bielomana a digitální revolucí, se najednou pohyboval po boku Superkata v době, kdy se Dancehall Star výrazněji prosazoval v New Yorku a celých státech. V roce 92 mu vyšlo album Old Veteran a jako samotný název vystihuje dokonale tu pozici, kde tehdy Nikodýmus stál na scéně. Veterán, jehož kořeny sahaly až k systémové kultuře 70. let, ale který stále dokázal držet krok s novou generací. V roce 95 ještě vydal desku Dancehall Giant a absolvoval 7-týdenní turné po západě Spojených států s umělci kolem San Francisco Positive Sound Massive. Takže ještě krátce před smrtí tehdy aktivně vystupoval a nahrával. Jenomže 26. srpna 1996 zemřel na komplikace spojené s cukrovkou v pouhých 39 letech. Takže Niko, rest in peace. A poslední song, který si právě dáme na jeho počest v rámci toho, že to bylo 30 let od jeho odchodu, tak bude právě song jménem Sculptem, vzpomínka na Nikodýma a spolupráci se Superkatem. Posloucháte Color Music Radio, Jam Music Reggae Session, dnes až do půlnoci a potom samozřejmě pořad DJ Ramela After Mood.

Tak, už jsem vám dával seznamko všeho, Nicodemus inspiroval. A společně se Superkatem a jedním z pánů, který mě napadá hned na první dobrou, je Mr. Bombastic Shaggy. Takže předtím, než se ponoříme ještě do toho posledního profilu, který jsem sliboval, a to je Yabiu, si dáme právě Shaggyho.

Jo, když už jsme si zahráli Shaggyho, tak jsem si ještě vzpomněl na Shauna Paula a zopakoval jsem song, který vyšel v srpnu, který připomněl kolikátý 36. výročí od vzniku právě legendárního rytmu Slang Tank, o kterém už jsme se bavili před chvílí v souvislosti s Nikodýmem, který právě způsobil tu digitální revoluci v produkci na Jamajce v roce 1985. A letos v srpnu vyšel single od Shauna Paula s takovouhle parádní instrumentální verzi, kterým bych to rád vzpomněl.

A rád bych využil ty instrumentálky ještě k pozvánkám na akce, aby reggae scéna vibrovala a žila. Aby jsme ji podpořili svojí přítomností nejenom virtuálně u internetu, ale i naživo. Takže co se týká kulturního servisu, už jsem říkal, že tento pátek Rabada Friday v novém prostoru Ungelt s Nafen Raf Reggae Rulers a s Open Mic Edition, vinylová reggae rabadabová událost v centru Prahy. V pátek také v Chomutově

100 zvířat v prostoru Kafe 44 a v kempu Rohanov od pátku až do neděle Summer Roots Session, kterou pořádají Untitled Dub Family. Budou tam taky vystupovat Dub Leaves, Original Kumbash Sound, Shadow Player, Sativa a další. Kemp Rohanov, Vacov, nadcházející víkend. No a v sobotu už zmíněný Melting Pot Sound Clash v Praze na ostrově Štvanice v prostoru Fuchs 2 je takový menší sál jménem Salo, kde proběhne clash Conscious Soldiers versus Fire Sound. A předskokany budou nejprve na terase Pini Wally a Kuba Dredd a potom obstará warm-up právě jeden z členů legendárních japonských Mighty Crown. A o afterparty se ještě vedle Pini Wally postarají Splendid Sound z Polska. Je opravdu tak, že Česko, Německo, Polsko, japonská záležitost Melting Pot Sound Clash tuto sobotu v Praze. Díky za podporu Kana, který házejí i nějaký hodnotný ceny a price money pro vítěze tohohle Sound Clashe po 7 letech Clash v Praze pro reggae dancelovou komunitu. V sobotu, to je o týden později, sobotu 12. potom proběhne u Zlína, respektive v Uherském Brodě, festival Forest Fest, který pořádá reggae. A kam si pozvali mimo jiné Medial Banana a mnoho dalších. A je to psáno Forest Fest. K pozdravy pro reggae, příště bychom si mohli od nich něco i zahrát. 14. září potom holandský The Up Sessions v Praze na Sedmičce a 26. září Dapefix v Cross Clubu v rámci 25. narozenin Cross Clubu. 1. října Toasters na Sedmičce, 11. a potom Dap Pistol se Zoo Blasters v Ostravě a 8. října v Praze v Lucerna Music Baru. Kam vás srdečně zvu taky 17. září na Arrested Development, což sice není reggae, nicméně je to nádherná muzika, sprcha pozitivní energie, tak doporučuju, o těch se budeme více povídat v rámci poledního menu. Koukám na hodiny, 23 hodin 53 minut. A to jsem chtěl ještě se věnovat Yabiyu. Kdože to byl Yabiyu? Vivian Jackson, anebo taky Jesus Dredd. Narodil se v Kingstonu v roce 1946, to znamená letos 14. srpna by oslavil 80, ale mluvím v minulém čísle, že ho tady není. Ale za sebou nechal spousty velkých klasik a spousty nádherný hudební produkce. Pro mnohý je velmi kultovní autor.

Rodina Viviana Jacksona nepatřila k hrstce privilegovaných, já by ji od mládí horce zakoušel, co znamená slovo chudoba. Už ve 12 letech odešel z domova, neboť si našel zaměstnání v továrně na výrobu hrnců. Peníze, které si tam ale vydělal, se vyžádaly krutou daň. Už v 17 letech já by těžce onemocnil jako následek několika letého vdechování jedovatých splodin. Od té doby trpěl celou řadou neduhů, zejména artridou, která silně znesnaďovala jeho pohyb. Život v drsných ulicích kingstonských get nebyl a ani není procházkou růžovým sadem ani pro zdravého člověka, natož pro někoho, kdo je mladý a invalida k tomu. Já by se ocitl tehdy na dně a protloukal se, jak se dalo. Často prý naštěvoval dostihový závodiště a záhy se u něho objevil zvláštní talent. Dosahoval neobyčejných úspěchů v typování vítězů. A tak lidi k němu chodili pro doporučení a když se naplnila, já by dostal podíl ze zisku. Fyzický handicap zároveň ho přivedl na duchovní cestu. Pokládal si otázky o boží existenci, vlastním osudu i o roli, kterou ve světě sehrávají lidé černé pleti. Máš rastakulturu, bobokulturu a AIDS kulturu. Myšleno AIDS jako HIS kulturu v rastafariánském pojetí smyslu. Vždy jsem žil zvláštním druhem života, kdy nejíš věci, které vyrůstají pod zemí, ani ty, které musíš nějakým způsobem zabít. A také jsem nejedl žádnou sůl ani nic podobného, vyprávěl jednou v jednom rozhovoru. S tímto přístupem nejlépe konvenovala ideologie rastafariánů AIDS. Já by se ale taky přátelil s řadou rastafariánů, mezi kterými byl například Brent Dowie z The Melodians a při vzájemných diskuzích docházelo prý k ohnivým výměnám názorů, hraničícím až s hádkou. A jedna taková hádka přivedla Jabiho k muzice. Říkal jsem, že nevidím Rastafariho jako nejvyššího, protože nejvyšší žije ve mně. A tak vznikla hádka se všemi těmi rastamany. Já jsem se držel svého názoru a oni toho jejich, až to začalo být nudné. A pak náhle začalo pršet a oni šli spát. Když usnuli, zaslechl jsem v duchu nějaký hlas, jakoby andělský zpěv. A když se přehnala bouřka, změnilo se to v hudbu a já jsem uslyšel ten hlas. King of kings, lord of lords, conquering lion of tribe of Judah. A tak jsem zkoušel zpívat spolu s tím hlasem, který jsem slyšel v duchu. A pak se zbudili a poslouchali mě a říkali, hele, takováhle věc by se měla nahrát. To byly slova Jabiu v jednom rozhovoru. Tehdy byl ještě vlastně Vivian Jackson a moc se nevyznal v nahrávacím procesu. Ale naštěstí narazil na skupinu hudebníků, mezi kterými byli například, pozor, bubeník Leroy Horsemouth Wallace, hvězda filmu Rockers, kytarista Earl Chyna Smith, který později nahrával třeba s Bobem Marleym a s mnoha dalšíma, nebo baskytarista Aston Familyman Barrett, právě baskytarista Boba Marleyho and the Wailers. A tihle tři slavní, v budoucnosti velmi slavní muzikanti znali svý řemeslo do všech podrobností a když jim já by předspíval melodie, oni kolem toho obratem zahráli rhythm. Teď ještě song nahrát a vydat. A to nebyla žádná laciná sranda tehdy. A tak, aby vydělal dost peněz, vrátil se navzdory varování lékařů do továrny na hrnce, jenže brzy se však jeho zdravotní stav znovu rapidně zhoršil. Konečně se aby mu počase podařilo získat dost peněz, aby si mohl pronajmout studio Dynamic. Nezůstalo by mu však dost na to, aby mohl zaplatit hudebníkům a ti mu věřili natolik, že svou práci odvedli zadarmo. Pásku s prázdným rhythmem pak vzal k vyhlasnému inženýrovi producentovi, který se říkal King Tubby. Tubby mu se ta muzika velmi zamlouvala a když mu Jabby předvedl hlasový part, nechal jej obratem píseň nahrát a provedl závěrečné mixy. A přesto prý trvalo ještě 2,5 roku, než se skladba dostala na veřejnost. Jabby nejprve spořil na lisovací matrici a posléze na materiál, z něhož se disky vyrábějí. Napoprvé vylisoval pouhou 100 nahrávek a obcházel s nimi prodejce a selektory. V drtivé většině uspěl a tak brzy nechal vylicovat další exempláře. Netoužil prý po osobní slávě a proto záměrně uvedl na nálepkách pouze název písně Conquering Lion a žádné jméno interpreta. Když však chodili posluchači žádat selektory o přehrání toho songu, nepoužívali toto jméno, nýbrž opakovali mrazivý nápěv Biu, Jabi, Jabiu, který tvořil nezapomenutelný motiv skladby Conquering Lion, kterou se dáme právě teď ve vzpomínce na Jabiu.
práve teď o půlnoci, ideální čas.

Yabby You. To jsou byli zajímavý, ne? Že lidi chodili a říkali Yabby You, Yabby You. Aby selektoři zahráli tenhle ten song a prý až o nějakou dobu později prozradil tím Ktaby, že autorem je Vivian Jackson. A tak mu lidi začali říkat v okolí Yabby You. Vivian přezdívku přijal za svou a vrhl se do dalšího nahrávání. V roce 74 si založil label Prophets a svou tvorbu vydával na něm. Prakticky vše, co zde během následujících několika let vyšlo, je dnes považováno za esenci roots reggae. Já by ve svých apokalyptických písních nenabízel snadno přijatelné poselství, nejbrž nekompromisní vize. A i v 70. letech, tedy době, kdy mimořádně přála náboženským projevům v reggae, se jednalo o sdělení ve své jednoznačnosti a důraznosti dost neobvyklé. Žádný div, že Yabbyho singly se tehdy nehrály v rádiích a přehrávala je jen některý sound systémy. Jeden z nich ho měl extra rád, rastafariánská organizace 12 Tribes, ta měla Yabbyho ráda. Já speciálně ještě po tém, co nahrál single Warn the Nation, Jalof, píseň o spravedlivém dredovi seslaném varovat babylonské národy. To si hodně zamilovali. Možná i tenhle song najdu, každopádně teď si hrajeme dál, tato věc se jmenuje Beware. Tady pěkně od začátku Deliver Me From My Enemies. Příležitosti nedožitých osmdesátin.

0: Anarchy. Now defend the poor and fatherless, judge. Rid them out of the wicked, I beg you. For they know not, neither do they understand, they walk on in darkness.
1: V závěru Jam Music Reggae Session vzpomínáme na Yabby U, a.k.a. Jesus Dread, a.k.a. vlastním jménem Vivian Jackson. Blížíme se do finále, za chvilku už potom pořad DJ Ramela Aftermood. Ale měl bych splnit, co jsem sliboval už vlastně minule, že se trošku pustíme více z Yabbyho tvorby. To vyprávění jsem skončil, když se konečně proslavil prvním songem a potom následovalo několik dalších úspěšných singulů, a tak já bych začal přemýšlet o vydání dlouhohrající desky. Ta přišla v roce 75, nesla stejné jméno jako já bych ho legendární první nahrávka Conquering Lion. Perfektně shrnuje já bych ho kouzlo a hluboká témata. Trošku jako reggae bible, ne? Jeho deska vyšla tehdy i ve Velké Británii pod jménem Rum a Damma. A i když se reggae tehdy začalo prosazovat i v mainstreamu, Yabbyho muzika vždycky zůstala výsadou undergroundu. Yabby mu to ale nějak nevadilo. Nesnažil se oslovit široké masy, nejbrž raději hrál pro ty, kteří jej chápali a s kterýma to rezonovalo. Kdo by si chtěl číst o životě Yabbyho více, tak doporučuji velký profil na stránkách jachmusic.net. A já se s vámi pro tento moment loučím. Přeju vám krásnou dobrou noc, těším se na brzkou slyšenou. A ještě jsem chtěl zmínit ten uprising, který mě osobně velmi nadchnul, i když jsem byl jenom v sobotu, tak Tiken Jaffa Cole, protože Hempressativa, Scaramucci, tam je bohatě.

0: Vestige Development naživo v Praze. Jedna z nejzásadnějších kapel zlaté éry hiphopu. Už 17. září v Lucerna Music Baru. Dvě Grammy, legendární hity a pořádná dávka soulu, funku a rapu. Arrested Development. 17. září, Lucerna. Lístky na musicbar.cz.
1: Ciao, peoples. Tady Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. A moja radio show, The Ride. Posloke radio. Kazdi, utari, a strtek, strtek. Every Tuesday and Thursday. Od stiži do šesti na Color Music Radio.
2: Come check me out and hop in for The Ride here on Color Music Radio, baby.
3: To je jízda s Chuckem Dieselem u nás na Color Music Radio.